bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

0: radosti.
1: Viete, o koho ide? Napíšte nám a možno práve vy sa stanete výhercom či výherkyňou dvoch vstupeniek na jeho budúco týždňový koncert v Brezne. Číslo na náš WhatsApp je 0919 248 200. Na koho sa usmialo šťastie, prezradíme pred 15. Zostaňte naladení na Reginu Stret.

0: Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stret.
1: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: Skončila sa rozprávka zo seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Čítal Jozef Kroner, dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžiu mala Olga Janíková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.

0: Rádio Regina.
1: Už v minulých reláciách sme počúvali skladby Ladislava Gerharta a jeho bratislavského jazzového kvarteta. A z týchto nahrávok vyberáme aj dnes, z 18. decembra 1961. Skladba Nata Anderleja, Túžba, hrá bratislavské jazzové kvarteto na klavíri Ladislav Gerhardt.